vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádio minutu před 6 hodinou skupina Bananarama. Za chvíli už opět to nejlepší z 80. let. Kim Carnes, Kylie Minogue anebo zpěvák Fancy. A před zprávami jdeme na silnice.
1: Signál Rádio doprava.
0: Osobní auto skončilo po nehodě mimo vozovku na silnici 19 u spáleného Poříčí na Plzeňsku. Na místě jsou záchranáři a bouralo se taky na silnici 283 u obce Radostná pod Kozákovem na Semilsku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio zprávy.
4: Je 7.7. Hezké ráno po prodlouženém víkendu přeje Lucie Sinková. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyráží dnes ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ministerský předseda Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na dnešní neformální večeři i na zítřejším jednání. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc přišlo o překvapivý rozsudek, porušující princip rovnosti stran. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo a Aperol Spritz už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu. S odkazem na studii Kalifornské univerzity o tom píše agentura Reuters.
1: Co se děje v regionu?
5: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7 podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
4: Fotbalisté Argentiny dnes mohou udělat další krok k obhajobě titulu mistra světa. Více ví Petr Plintovič.
6: Argentina na úvod vyřazovací fáze vyřadila Kapverdy až v prodloužení a v dnešním osmifinále narazí na Egypt. Výkop je v 18 hodin. Závěrečné osmifinále na mistrovství světa obstarají od 22 hodin fotbalisté Švýcarska a Kolumbie.
1: Signál Rádio počasí.
4: Dnešek bude oblačný až zatažený, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy na Signál Rádio a teď už opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Krásné dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a po prodlouženém víkendu už vás všechny u našeho vysílání vítá Jirka Svoboda. Pokračuje osmdesátkové léto a také dnes vás vybavíme všemi potřebnými informacemi, aktualitami a zajímavostmi, které doplní ta nejlepší hudba osmdesátek. Tak příjemné vstávání, klidnou cestu do práce anebo za prázdninovým dobrodružstvím a také úspěšný den.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Do nového dne vstupujete se Signál rádiem a dnes už máme před sebou úterý 7. července, proto mají svátek Bohuslavy. Toto jméno má u nás necelých 5 000 nositelek. A mezi oslavence by dnes patřil italský zpěvák a skladatel Toto Cutugno. Narozeniny má například Ringo Starr, někdejší člen skupiny Beatles, herec Tomáš Magnusek anebo herec Miloslav Mejzlík. A kulaté 80. dnes slaví německý zpěvák Fancy, který se proslavil mnoha hity ve stylu Italo Disco. My si za chvíli jeden z nich od něj zahrajeme. Oslavencům patří naše velké gratulace. No a dnes můžete někoho klidně obdarovat čokoládou, protože je Světový den čokolády a také je den malinové zmrzliny. No, obojí bych si klidně dal. Tak dobré ráno a hezké úterý. Signál.

Na houpavých vlnách reggae pokračuje 80kové léto Signál rádia. Dnešní ráno máme polojasné až oblačné, na severovýchodě ještě doznívají noční srážky a měříme mezi 14 a 18 stupni. Například Hradec Králové a Liberec mají 16 stupňů, Praha a Brno jsou na 17 a nejtepleji je na jihozápadě Čech, takže Plzeň a České Budějovice začínají den na 18 stupních. Přes den nás potom čeká ze začátku v Čechách ještě místy polojasno, ale jinak bude více oblačnosti. Občas se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť a maxima naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Tak vám přeju krásný letní den.

0: Se skupinou Alphaville se na Signál Rádio blížíme k 6:30, už se tady chystá Helena Vondráčková, ale také mám nachystaných několik událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes odletí na summit NATO v Ankaře i přes nelibost premiéra. Dnes a zítra bude probíhat střelecký výcvik na pěchotní střelnici Veršovice u Loun. Z tohoto důvodu bude uzavřená silnice mezi obcemi Chožov a Nečichy. Na Frýdeckém Místecku se bude ode dneška opravovat asi 3,5 km dlouhý úsek frekventované silnice 1/56 mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Rekonstrukce potrvá necelý měsíc. Průjezd Turnovem na Semilsku bude ode dneška komplikovanější. Začnou tam zemní práce v ulici Nádražní, kde dojde k výměně části vodovodního řadu. Seniorům, kteří měli důchod splatný 6. července, přijdou penze až dnes. Důvodem je posun kvůli včerejšímu státnímu svátku. V České Lípě začne na Špičáku stavba pobočky světoznámé restaurace rychlého občerstvení. Hotová by měla být do konce roku. V parku na Kraví hoře v Brně probíhá až do 12. července tradiční festival Planet, který ozvláštní nafouklé obří modely vesmírných těles i promítání sci-fi filmů. A galerie vedle brněnské Vaňkovky bude ode dneška do 29. července hostit výstavu více jak 70 ikonických strojů italské motocyklové značky Ducati.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio.

Depešáci v ranním vysílání Signa Rádia. Dneškem začíná o trochu kratší pracovní týden díky včerejšímu státnímu svátku, což je, myslím, velmi hezké vědět. Budeme rádi, když dál zůstanete v naší společnosti. Už se tady chystají například Cutting Crew nebo Amy Stewart. Tak vám přeju krásné úterý 7. července.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnešní ráno je polojasné až oblačné, na severovýchodě ještě doznívají noční srážky a měříme mezi 14 a 18 stupni. Například Hradec Králové a Liberec mají 16 stupňů, Praha a Brno jsou na 17 a nejtepleji je na jihozápadě Čech, takže Plzeň a České Budějovice začínají den na 18 stupních Celsia. Přes den nás potom ze začátku v Čechách čeká ještě místy polojasno, ale jinak bude více oblačnosti a občas se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Maxima dnes naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Já vám přeju krásné úterý a teď posílám Cutting Crew.
1: Hity, které hrály z transistoráků, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Berky za několik milionů eur si odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie, které vystavuje francouzské klenoty z éry secese. Stalo se tak necelý rok po uloupení vzácných šperků v hodnotě asi 88 milionů eur z pařížského muzea Louvre. Okolí brněnské hvězdárny se proměnilo na vesmír. V parku na Kraví hoře jsou opět k vidění obří modely planet. Na festival planet dorazil také Gigalon, tedy 12-metrový model Jupiteru, který je největším objektem v historii této oblíbené akce. K vidění budou až do 12. července. A tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26. Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Elise Mertensovou.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Jste naladění na vlnách Signál rádia, kde se už dnes můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme k potoku Botiči. Jeho tok značně ovlivnil podobu naší metropole a asi málo kdo tuší, že přes něj vede Nuselský most. Botič má dvě tváře. Jedna je velmi romantická s krásnými meandry, ale jeho část je schovaná v podzemí v potrubí. Dříve podél jeho toku stávala řada mlýnů a tak vás asi nepřekvapí, že se to kolem něj dříve hemžilo vodníky. Někteří byli lidumilové, jiným bylo dobré se obloukem vyhnout. Další zajímavé vyprávění Davida Černého.

0: Skupina Eurythmics v ranní vysílání Signál Rádia 4 minuty před 7 hodinou. Lucka Synková je se mnou ve studiu, ahoj.
1: A Jirka Svoboda, ahoj. Já už jsem byla ve studiu včera, víš, na státní svátek.
0: A to já vím, to já jsem tě slyšel.
1: A já tebe ne, kde fakt jsi byl?
0: No měl jsem prodloužený víkend, co bys chtěla?
1: No, abys byl tady se mnou, s náma. Jo, abys makal.
0: Ne, tak dobře, tak když jsme tady nebyli včera spolu, tak já tě dneska vezmu na malinovou zmrzlinu, chceš?
1: Jo, tak jo.
0: Dneska je totiž den malinové zmrzliny.
1: To si dám. A víš, kde mají malinovou?
0: To nevím.
1: Já jsem na to nenarazila teda.
0: Tak když ji najdeme, tak půjdeme na zmrzku, jo?
1: To je hezký teda o tebe, takže zas nic nebude.
0: A teď neseš zprávy.
1: Ale zprávy budou. V Ankaře začne dnes večeří dvoudenní summit Severoatlantické aliance, tolik diskutovaný, tak více o tom ve zprávách a na Kubě se ocitlo bez elektřiny na 10 milionů lidí.
0: A dál už to nejlepší z 80. let, Fancy, Phil Collins nebo Ricky Poveri.
2: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 43 u obce Králíky na Orlickou Ústecku. Porouchaný kamion blokuje kruhový objezd na silnici 19 v Opařanech na Táborsku a hořící kamion máme na silnici 16 u obce Řepov na Mladoboleslavsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Po prodlouženém víkendu opět pěkné červencové ráno přeje Lucie Sinková. V Ankaře dnes začne večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Na jednání se očekává účast amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Česko poletí do Ankary premiér Andrej Babiš a také prezident Petr Pavel. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele Motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje i rozhodování o vazbě a opatřeních, která je začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě, ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Petr Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek, a sice Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem. Napsal také více než 10 odborných knih. Kubu včera kolem poledne postihl celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě. Bez elektřiny se na karibském ostrově ocitlo na 10 milionů lidí. Dodejme, že ostrovní země čelí jedné ze nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Až do 10. července se pracuje v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu je zavedena náhradní autobusová doprava. Ta kopíruje linku metra. Označená je XC. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny dnes mohou udělat další krok k obhajobě titulu mistra světa. Více ví Petr Plintovič.
3: Argentina na úvod vyřazovací fáze vyřadila Kapverdy až v prodloužení a v dnešním osmifinále narazí na Egypt. Výkop je v 18 hodin. Závěrečné osmifinále na mistrovství světa obstarají od 22 hodin fotbalisté Švýcarska a Kolumbie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy na Signál Rádio a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také se 7 hodinou ze studia Signál Rádia vás zdraví Jirka Svoboda. Je 7. července a tak mají svátek Bohuslavy a mezi oslavence by dnes patřil italský zpěvák a skladatel Toto Cutugno. Narozeniny má například Ringo Starr, někdejší člen skupiny Beatles, herec Tomáš Magnusek a nebo herec Miloslav Mejzlík. A kulaté 80. dnes slaví německý zpěvák Fancy, který se proslavil mnoha hity ve stylu Italo Disco. My si za chvíli jeden z jeho velkých hitů zahrajeme. Oslavencům patří naše velké gratulace a za několik minut přidám i dnešní výročí. Tak dobré ráno. Ano.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je tady 7. červencový den a tehdy byla v roce 1550 v Evropě poprvé k ochutnání čokoláda. Já pro vás mám ochutnávku několika dalších dnešních výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2007 v 7 hodin ráno byly v Lisabonu vyhlášeny výsledky celosvětové ankety 7 nových divů světa. Staly se jimi Velká čínská zeď, jordánské skalní město Petra, socha Krista Spasitele v Brazílii, posvátná pevnost Inku Machu Picchu v Peru, pyramida v chrámovém městě Chichen Itza na mexickém Yucatánu, římské koloseum a indické mauzoleum Taj Mahal. V roce 1985 se tenis v Německu stal populárnějším než fotbal. Wimbledon vyhrál tehdy 17-letý Boris Becker. V roce 1920 ve Spojených státech poprvé vyzkoušeli rádiovou navigaci letadel. V roce 1892 byly vydány první cestovní doklady. A v tento den byla v roce 1839 slavnostně zahájena železniční doprava na trati Vídeň-Brno. Hned první den provozu došlo k vůbec první srážce vlaku v Evropě. Neopatrný strojvedoucí narazil ve Vranovicích do stojícího vlaku. 5 lidí u toho bylo zraněno.

0: Ricky a Povery v ranním vysílání se nám na Signál Rádiu pokusili vytvořit letní prázdninovou atmosféru a před námi je skoro typicky letní den. Dnešní ráno je polojasné až oblačné, na severovýchodě ještě doznívají noční srážky a měříme 14 až 18 stupňů. Teploty ale půjdou nahoru, protože nás čeká ze začátku v Čechách ještě místy polojasno, ale jinak bude více oblačnosti a občas se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Maxima dnes naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Bude tedy příjemně teplo. Tak hezké léto a tohle už je Katrina and the Waves.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno nás na Signál Rádiu vede k 7:30, za chvíli zaspívají Pet Shop Boys, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese 7. červencový den.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes odletí na summit NATO v Ankaře i přes nelibost premiéra. Dnes a zítra bude probíhat střelecký výcvik na pěchotní střelnici Veršovice u Loun. Z tohoto důvodu bude uzavřená silnice mezi obcemi Chožov a Nečichy. Na Frýdecko-Místecku se bude ode dneška opravovat asi 3,5 km dlouhý úsek frekventované silnice 1/56 mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Rekonstrukce potrvá necelý měsíc. Průjezd Turnovem na Semilsku bude ode dneška komplikovanější. Začnou tam zemní práce v ulici Nádražní, kde dojde k výměně části vodovodního řadu. Seniorům, kteří měli důchod splatný 6. července, přijdou penze až dnes. Důvodem je posun kvůli včerejšímu státnímu svátku. V České Lípě začne na Špičáku stavba pobočky světoznámé restaurace rychlého občerstvení. Hotová by měla být do konce roku. V parku na Kravýhoře v Brně probíhá až do 12. července tradiční festival Planet, který ozvláští nafouklé obří modely vesmírných těles i promítání sci-fi filmů. A galerie vedle brněnské Vaňkovky bude ode dneška do 29. července hostit výstavu více jak 70 ikonických strojů italské motocyklové značky Ducati.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Než budeme pokračovat v rámci našeho 80kového léta proudem skvělé hudby, tak jdeme na silnice. S nehodou počítejte na silnici 160 u Větří na Českokrumlovsku, projet se tady dá s opatrností a na Pražském okruhu se tvoří dlouhé kolony kvůli blokovému odbavování v Lhokovském tunelu. Zdržíte se na 12. kilometru na trase Modletice-Ruzině. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Společnost vám dělá Signál Rádio. Tento týden se vám opět vyplatí s námi vstávat. Kromě aktuálních informací a hudby 80. let pro vás máme soutěž o rodinné vstupenky do českých jeskyní. Vy sami si rozhodnete, kterou ze 14 jeskyní navštívíte a jestli se v jejich chladu schováte před horkým sluncem a nebo se v nich ukryjete před deštivým počasím. O vstupenky hrajeme až do pátku před 8:30 a k výhře vám stačí jedno jediné správné slovo. Hrajeme totiž kvízovou hru Ano nebo ne. Tak si to nenechte ujít a na detaily se určitě podívejte na náš web Signál Rádio.

0: Na Signál Rádu nám dospíval John Cicada a naladil nás na nový letní den. Dnešní ráno je polojasné až oblačné, na severovýchodě ještě doznívají noční srážky a měříme mezi 14 a 18 stupni. Přes den nás potom čeká ze začátku v Čechách ještě místy polojasno, ale jinak bude více oblačnosti a občas se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť a maxima dnes naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Dnes tedy ještě letní teploty, ale zítra přijde přechodné ochlazení. Přeju vám hezký den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné úterní ráno na Signál Radio, za chvíli už Bee Gees nebo Friends Gal, ale teď ještě míříme do Brna, kde se chystá stavba nového bytového domu. Do lokality Bystrc nás vezme kolega Luděk Savana Urbánek.
1: V brněnské Bystrci začala demolice bývalého obchodního centra Letná. Objekt vlastní společnost B Letná SRO,

0: Ráno trávíte se Signál rádiem a dnešní dobrá zpráva nás zavede do oblíbeného místa letních dovolených, konkrétně na Slapy.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Koupání na Slapské přehradě je od letošní sezony o něco bezpečnější. Středočeským záchranářům tady začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Záchranáři tak mají na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Ředitel Středočeské záchranné služby Pavel Rusík tomu říká:
3: je to benefit pro ty potenciální pacienti, kteří se pohybují po břehu těch vodních nádrží a jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. A je to taková i akceschopnost vlastně zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh. Takže jsou situace, kde je efektivnější prostě přijet s tou vodí. No. Jo, a to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu. No.
0: Krajští záchranáři zasahují na Slapech už přes 25 let. Neodkladnou péči zajišťuje posádka člunu a sanitka rychlé zdravotnické pomoci. Jestli budete trávit léto u této oblíbené vodní plochy, budete tady v případě potřeby v dobrých rukou.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu jsme si dali trochu francouzštiny, French Gal, Ella, Ella, tři minuty nás dělí od 8 hodiny, do studia dotančila Lucka Sinková, vítám tě tady.
1: A Jiřík už si zpívá po prodloužené víkendu, to se to odpočívalo, veď.
0: No, tak jistě, no.
1: Co pak jsi dělal?
0: No, relaxoval.
1: Jo, dobře.
0: Relaxoval, dobře. Od toho jsou tři dny volné. Mimochodem, dneska bychom si měli dát čokoládu. Víš,
1: jak
0: to? Protože den čokolády.
1: Tak nejdřív mě navnadíš na malinovou zmrzku, pak mi řekneš, že nevíš, kde ji prodávají, a teď zase přijdeš s čokoládou a řekneš, že je před vejplatou.
0: No ne, právě já jsem s čokoládou nepřišel, říkám, že s ní přijdeš ty.
1: Takhle, i ty uličníku jeden.
0: Co neseš ve zprávách?
1: Tak hele, dole je automat, tak mě můžeš pozvat na čokošku, nebo takhle. Já tě pozvu na čokošku a ty mě pozveš na tu malinovou zmrzku.
0: No dobře, dobře.
1: Co ve zprávách? No tak máme pro vás předpověď počasí do konce týdne, mm-hmm. A taky se dozvíte, že dva mladí Češi přečkali noc blízko nejvyšší Rakouské hory, ale zaskočilo je prudké zhoršení počasí. Jak to celé dopadlo, uslyšíte ve zprávách.
0: A po 8 hodině pokračuje 80-kové léto, Susan Vega, Modern Talking anebo Madonna.
2: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě dvou osobních aut došlo na dálnici D7 na 4. kilometru ve směru na Prahu. V místě se začíná tvořit kolona a porouchaný kamion překáží na D3 na 91. kilometru ve směru na Kaplici. Signál Rádio přeje šťastnou cestu. Asi

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Po dvou svátcích pěkné úterní ráno přeje Lucie Sinková. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Včera bylo v Česku jen chladno s deštěm a nejvyšší teploty přes den se většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů Celsia. Ve zbytku týdne budou nejčastěji mezi 20 a 30 stupni. Srážek ubyde od zítřka a víkendová obloha bude převážně jasná a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Přehánky budou jen ojediněle. Ochladit by se mohlo ve druhé polovině července. 32-letý Čech a 27-letá Češka přečkali noc na pondělí v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Grossglockner poté, co je zaskočilo prudké zhoršení počasí. Záchranáři jim pomohli sestoupit, informuje o tom policie ve spolkové zemi Tyrolsko. Kanada si vybrala německou společnost jako dodavatele až 12 konvenčních ponorek. Kanadský premiér Mark Carney to označil za největší vojenskou zakázku v historii své země.
0: Co se děje v regionu?
2: Dopravní podnik chystá další velkou rekonstrukci tramvajové tratě. Od 18. července do 10. srpna se bude opravovat úsek Lazarská, Národní třída, Národní divadlo, Újezd. Dojde tu na výměnu kolejí, obnovu podloží a modernizaci tratě. Tramvaje tak pojedou po objízdných trasách. O den dříve, 17. července, skončí výluka na trati mezi Andělem a Radlickou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili do čtvrtfinále po třetí za poslední 4 šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin středoevropského času se Španělskem. V osmi finále vypadly všechny 3 pořadatelské země. Kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy na Signál Rádio a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také po 8 hodině vám dělá společnost Signál Rádio a ve studiu je s vámi Jirka Svoboda. Už za chvíli vás zavedu na krásné místo, kde můžete obdivovat 10 000 květů růží. A nesmíme zapomenout ani na dnešní soutěž. Opět před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne o rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910 a já vám přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a mám tady pro vás tip na prázdninový výlet na státním zámku v Nebílovech u Plzně. Aktuálně kvete přes 170 druhů růží. Na jeho zahradě, kam je vstup zdarma, jsou 10 000 květů celé škály barev, kromě modré. Od bílé přes žlutou, různé odstíny růžové, červené a fialové, až po kaštanově hnědou. Více nám prozradí kastelán Milan Fiala.
1: Co se týče České republiky, tak jsme opravdu zjistili k našemu vlastnímu úžasu, že máme největší počet odrůd takzvaných starých růží, to znamená růží šlechtěných do roku zhruba 1860. To jsou teda růže, se kterými se tady mohli potkávat vlastníci nebo obyvatel Nebílovského zámku, ať už Černínové nebo Valštejnové.
0: Zámek Nebílovy je unikátní barokní památka nacházející se v plzeňském kraji přibližně 15 km jižně od Plzně. Návštěvu zámku Nebílovy můžete skvěle spojit třeba i s výletem na nedaleký hrad Radyně anebo zámek Kozel.
2: Signál Rádio vám přeje

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Kdybychom se probudili 7. července roku 1957, tak bychom odpoledne naměřili na teploměrech téměř 38 stupňů. Dnes sice bude teplo, ale na tento rekord nedosáhneme. Nás čeká ze začátku v Čechách ještě místy polojasno, ale jinak bude postupně více oblačnosti a občas se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Maxima dnes naměříme v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia. Zítra se nám trochu ochladí, bude jasno až polojasno s teplotami 20 až 25 stupňů. Za jakéhokoliv počasí pokračuje 80kové léto Signál rádia a proto vám už posílám skupinu Modern Talking.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Jste se Signál rádiem, blížíme se k 8:30, za chvíli už nám bude zpívat Madonna a hned po ní nás čeká soutěž o rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Ještě ale mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo a Aperol Spritz už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu. Ve skutečnosti, jakmile je hranice tropických teplot překročena, někteří spotřebitelé začínají konzumaci alkoholu omezovat. Šperky za několik milionů eur si odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie, které vystavuje francouzské klenoty z éry secese. Stalo se tak necelý rok po uloupení vzácných šperků v hodnotě asi 88 milionů eur z pařížského muzea Louvre. Okolí brněnské hvězdárny se proměnilo na vesmír. V parku na Kraví hoře jsou opět k vidění obří modely planet. Na festival planet dorazil také Gigalon, tedy 12-metrový model Jupiteru, který je největším objektem v historii této oblíbené akce. K vidění budou až do 12. července. A tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26. Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Elise Mertensovou.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 8 hodin 24 minut, na Signál Rádiu nám právě dospívala Madonna a tak už je čas na slíbenou soutěž, můžete proto začít vytáčet telefon do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne, na Signál Rádiu.
0: Dnes můžete za jediné správné slovo opět získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku a jenom vy sami si rozhodnete, do které vyrazíte. Telefon nám zvoní, tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno, Signál Rádio. Haló, haló.
2: Dobré ráno.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Tomáš, ahoj.
0: Tomáši, ahoj, dobré ráno. Tak mám tady připravenou otázku, odpovídáme pouze jedním slovem ano nebo ne. Jsi na to připravený?
2: No, snad jo.
0: Snad jo. Takže Tomáši, ptám se, získala amatérská jeskyně svůj název podle toho, že ji objevili amatérští jeskyňáři, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tak, v roce 1969 ji objevila parta 12 amatérských jeskyňářů a podle nich získala svůj název. Takže Tomáši, s rodinkou hezky do jeskyní, buď schovat se před horkem, anebo před deštěm, to už je úplně jedno. Byl jsi někdy v nějaké jeskyni v Česku?
2: Jo, byl tady u Brna, Balcarka na Macoše.
0: Jasně, Balcarka i Macocha.
2: Tak já jsem z Brna, že? Tak to je to nejbližší.
0: Jasně, z Brna, to je kousek. No. Tak jo, Tome, moc gratuluju a přeju hezké 80. léto.
2: Moc děkuju.
0: Naslyšenou. Tak, dnešní rodinnou vstupenku do jeskyní jsme rozdali, zítra si ji budete moci znovu vysoutěžit. Kdybyste o tom chtěli vědět o něco víc, tak stačí kouknout na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Signál rádio kapela U2, za chvíli už Michael Jackson, Mike Oldfield anebo Elton John.
1: Signál rádio doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 35 u obce Vojice na Jičínsku, projet se tady dá s opatrností. Nehoda kamionu a osobáku vás drží na Pražském okruhu na 61. kilometru ve směru k D1. V místě je aktuálně velmi silný provoz a kamion skončil po nehodě mimo vozovku na dálnici D8 na 76. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospíval Michael Jackson a slovo už si bere kolega Lukáš Bláha, který stále sleduje fotbalový šampionát.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: Dvě závěrečná osmifinále má dnes na programu světový šampionát. Úderem 18. hodiny se střetnou obhájci titulu z Argentíny s Egypťany. Čili tenhle zápas slibuje hvězdní souboj mezi Lionelem Messim a Mohamedem Salahem. V 10 večer našeho času si to pak rozdají o vzácný postup do poslední osmičky Švýcarsko s Kolumbií. Jihoameričané hráli čtvrtfinále naposledy před 12 lety. Evropský celek dokonce v roce 1954. Pro Signál Rádio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Mike Oldfield na Signál rádiu jako Man in the Rain. I toho deště bychom se dnes mohli na pár místech Česka dočkat. Čeká nás totiž ze začátku v Čechách ještě místy polojasno, ale jinak bude více oblačnosti a občas se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. A maxima dnes naměříme 26 až 30 stupňů. Zítra se nám trochu ochladí, bude jasno až polojasno s teplotami 20 až 25 stupňů, ale od čtvrtka se znovu vrátí letní počasí. Čeká nás většinou polojasno, jenom občas se může vyskytnout slabá přehánka a teploty stoupnou ve čtvrtek na 22 až 26 stupňů a v pátek už při jasné nebo polojasné obloze naměříme 25 až 30 stupňů Celsia. Takže s malinkým zhoupnutím bude i nadále pokračovat krásné letní počasí.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: vlnách Signál rádia to roztáčel Elton John, kterého za chvíli vystřídá Otava nebo Vanessa Paradis. Ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, který nám prozradí, kde v Praze si můžete připomenout letošní sté narozeniny slavného hurvínka.
1: Hezký den, kdo z nás by ho neznal. Je celkem jedno, kolik nám je. Jsem si celkem jistý, že všem, kteří mě právě teď posloucháte, Hurvínek životem prostě prošel anebo i stále prochází. Divadlo Spejbla a Hurvínka je s hlavním městem spjaté dlouhodobě. I proto magistrát otevřel speciální výstavu s názvem Hurvínek 100 Kouzlo loutkářské dílny. S ikonou české kultury, kterou Hurvínek bezesporu je, se můžeme blíže seznámit před budovou nové radnice na pražském Mariánském náměstí. Výstavní panely tu zpřístupňují všechna dobrodružství, která hrdinové tohoto divadla za 100 let prožili. Nechybí ani možnost poslechnout si slavné dialogy a k vidění tu jsou také figury, které mohly v minulosti diváci vidět na jevišti divadla a některé z nich dokonce stále hrají. Na tuto výstavu můžeme na pražské Mariánské náměstí vyrazit až do pátku 31. července, tak určitě vyražte. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádi.

0: Přeju vám hezké ráno se Signál rádiem. Letní prázdniny se pomalu rozjíždějí, někdo vyrazil za dobrodružstvím hned na jejich začátku a někdo si to nechává až na další týdny. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, tedy stejně jako v loni. Dovolenou v tuzemsku plánuje letos 32% lidí, tedy o 5% bodů méně než před rokem. Podíl těch, kteří letos dovolenou neplánují vůbec, stoupl z 23 na 28%. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS a více k průzkumu za zadavatele prozradí Vlastimil Divoký.
1: Dovolenou v zahraničí si letos dopřeje stejně Čechů jako v loni. Podle průzkumu vyrazí letos na dovolenou 72% Čechů. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
0: Není důležité, jestli zůstanete během léta v Česku nebo vyrazíte do zahraničí, zážitky je možné sbírat kdekoliv. Stejně tak kdekoliv na světě můžete poslouchat i Signál Radio, a to díky mobilní aplikaci. Tak si ji nezapomeňte do telefonu stáhnout.
2: Je tu nový den.

0: Máte naladěné vysílání Signál Rádia. Teď 3 minuty před 9 hodinou jsme se už dostali k závěru úterního. Přátelé, úterního. Dneska je úterý po prodlouženém víkendu, první pracovní den. Tak úterní ráno je za námi. Lucka Sinková je se mnou opět ve studiu. Vítám tě tady.
1: Já jsem před vámi.
0: Ty jsi před námi. Já tady mám jednu úplně takovou aktualitu pro cestovatele. Tak na Sicílii se nám zase trošku probudila Etna, chrlí nějaký popel do vzduchu. Takže na Sicílii teď omezili leteckou dopravu. Takže jestli se tam chystáte, možná úplně nedoletíte, možná vás nepřijmou v Katánii na letišti. Hmm. Tak jenom, abyste s tím počítali.
1: Možná to chce autem a nedojet až úplně dolů, do boty.
0: A co máš ty ve zprávách?
1: Tak sněmovna bude opět schvalovat předlohu o veřejných rozpočtech. Na co ještě dojde? Hmm. Odpověď máme ve zprávách. A kdo vyhrál 3. etapu Tour de France, tak na to má zase odpověď kolega Petr Plintovič.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let. Bruce Springsteen, Whitney Houston nebo Dan Harrow.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu osobního a nákladního auta na silnici 244 u Byšic na Mělnicku. Bouralo se také na silnici 263 u Chřibské na Děčínsku a zdržíte se v koloně na Pražském okruhu kvůli nehodě na 61. kilometru ve směru k dálnici D1. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné prázdninové dopoledne přeje Lucie Sinková. Sněmovna bude opět schvalovat předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům je vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se budou poslanci zabývat návrhem na obnovení elektronické evidence tržeb. Europoslanci budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Na pořadu dne plenárního zasedání ve Štrasburku je také debata o možných opatřeních k posílení evropského automobilového průmyslu. Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy, Severoatlantické aliance a Kanada zhruba 4% HDP. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na 5%. Vývoj výdajů na obranu bude jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře, který se koná dnes a zítra.
0: Co se děje v regionu?
2: Dva nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rígrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou. A hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně. V létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tour de France měla na programu třetí etapu. Sledoval je Petr Plintovič.
3: Třetí etapu Tour de France vyhrál slovinský cyklista Tadej Pogačar a dostal se do čela průběžného pořadí. Druhý je se stejným časem Dan Jonas Vingegaard. Nejlepší z Čechů je Matias Vacek, kterému momentálně patří 31. pozice.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy na Signál Rádio a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme vstoupili do 9. hodiny, ráno je za námi a před námi je celé úterní dopoledne. My si ho za chvíli zpestříme jednou nahrávkou z magnetofonové pásky a myslím, že takovou tu letní atmosféru dnes podpoří jeden hit ve stylu Italo Disco. Určitě si na to počkejte. Jsem Jirka Svoboda, dalším přeju hezký poslech a krásné osmdesátkové léto.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Signál Rádiu, krásná balada od Whitney Houston, ale teď už půjdeme tančit.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady máme nahrávku ve stylu Italo Disco, mají na svědomí Den Herou a jmenuje se Bad Boy. I když říci, že jí Den Herou naspíval, by byla velká chyba, on byl jenom hezkou tváří celého projektu. Ve skutečnosti ten hlas v nahrávce patří americkému zpěvákovi Tomu Hookerovi. V polovině 80. tahle praxe nebyla nijak výjimečná, producenti často spojovali fotogenickou tvářičku s profesionálním studiovým zpěvákem. Vznikl ale jeden z ikonických hitů éry Italo Disca roku 1985. Tak tady je Den Herou a Bad Boy.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Jste naladění na vlnách Signál rádia, kde se už dnes můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme k potoku Botiči. Jeho tok značně ovlivnil podobu naší metropole a asi málo kdo tuší, že přes něj vede Nuselský most. Botič má dvě tváře. Jedna je velmi romantická s krásnými meandry, ale jeho část je schovaná v podzemí v potrubí. Dříve podél jeho toku stávala řada mlýnů a tak vás asi nepřekvapí, že se to kolem něj dříve hemžilo vodníky. Někteří byli lidumilové, jiným bylo dobré se obloukem vyhnout. Další zajímavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
2: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano, nebo ne.
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
2: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
3: na signálradio.cz.

0: Zpěvačka Sandra, který dopoledne na Signál Rádiu, za chvíli John Travolta nebo skupina Bad Boys Blue, ale teď nás ještě kolega Luboš Dvořák zavede do Olomouckého kraje.
1: Občas testují ve společnosti znalost zákoutí Čech, Moravy a Slezska a při dotazu na zámek Čechy pod Kosířem občas vidím v očích otazníky. Čechy pod Kosířem je moravská obec v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Leží zhruba 10 kilometrů severozápadně od Prostějova v národopisném regionu Haná. Žije zde přibližně 1100 obyvatel. Ovšem jsou dny a akce, kdy se počet lidí v místě i zdvojnásobí. Zámek, půvabné klasicistní místo obklopené rozsáhlým anglickým parkem, láká na prohlídku interiéru vyzdobených obrazy a kresbami Josefa Mánesa, do parku s Mánesovým altánem a malou rozhlednou a také filmovou expozicí Jana a Zdeňka Svěrákových. Ovšem nemají tu jen zámek, ale také hasičské muzeum, protože se tu hasební technika vyráběla. A pak je to muzeum kočáru, největší ve střední Evropě. A cestou k dálnici D35 můžete přibrzdit v Lošticích za Olomouckými tvarůšky. Z hojné Hané zdraví Luboš Dvořák.

0: kapela Polís na Signál Rádio 3 minuty před 10. hodinou. Už máme připravené další čerstvé zprávy. Po nich opět to nejlepší z 80. let. Nick Kershaw, Duran Duran anebo Bonnie Tyler.
1: Signál Rádio doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody dodávky a kamionu na dálnici D11 na 78. kilometru ve směru na Hradec Králové. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh. Dvě nákladní auta jsou v sobě v Brně v ulici Hříbská a zdrží vás kolona kvůli nehodě na Pražském okruhu na 58. kilometru ve směru k dálnici D1. Přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš.
2: Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%, ale co je důležité pro naši vládu je hlavně, že se nám daří plnit nábor vojáků.
1: Dodejme, že armáda pro letošek dostala v rozpočtu necelých 155 miliard korun. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdogana dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Novinářům to řekl v Praze těsně před odletem na summit.
3: Účast na té neformální večeři, za tou stojí turecká strana. A samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak, než na pozvání tureckého prezidenta.
1: Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová.
0: Co se děje v regionu?
4: Ze statistik dopravní policie plyne, že v červnu na silnicích v hlavním městě zemřeli dva lidé. Začátkem měsíce v Krči po střetu s autobusem zemřel cyklista a na konci měsíce pak senior, kterého v Kamíku srazilo auto. Loni ve stejný měsíc při nehodách v metropoli zemřel jeden člověk. Od začátku letošního roku zemřeli na pražských silnicích lidé tři. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Basketbalistka Eliška Hamzová odehrála po zhruba třech týdnech další zápas v WNBA za Minnesotu. 24-letá česká reprezentantka za 8,5 minuty vstřelila dva body. Její tým Lynx ale doma podlehl 89-90 Connecticutu.
0: Signál rádio počasí.
1: Dnešek je většinou oblačný a zatažený, i když místy se objevuje sluníčko. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál rádio.
5: Na Signál rádiu jsme vstoupili do 10. hodiny 7. červencového dne, což byl v roce 1984 den, kdy se zpěvák Prince dostal na první místo amerického žebříčku Billboard Hot 100 s písní When Doves Cry. Ale není to jediná zajímavost z hudební historie, další vám připomeneme už za malou chvíli, tak dál držte signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, 7. červencový den už se hezky rozjel a jeho hudební historie je velmi pestrá. Pár milníků nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Díky prvnímu návratu se ocitáme na čistě hudební svatbě. 7. července 1971 si Björn Ulvaeus a Agneta Fältskog řekli ve švédském Verumu své ano, tedy ještě předtím, než se s Abou stali mezinárodními hvězdami. Manželství jim nakonec vydrželo 8 let.

Posouváme se až do roku 2007. To proběhla série benefičních koncertů pod názvem Life Earth na podporu angažovanosti v boji proti klimatickým změnám. Vystoupilo na nich přes 150 umělců na 11 místech po celém světě a duchovním otcem celé akce byl někdejší americký prezidentský kandidát Al Gore. Red Hot Chili Peppers, Madonna, Stinga, Foo Fighters, Duran Duran a celou řadu dalších hvězd sledovali prostřednictvím živých přenosů více než 2 miliardy lidí.

V neposlední řadě ještě budeme gratulovat k významným kulatinám. 80 svíček z dortu totiž dnes svoukne zpěvák Fancy. Ten přišel na svět v Mnichově jako Manfred Alois Egid a nejprve nahrával písně v typickém německém šláger stylu pod jménem Des Teiges. Až posléze v roce 1984 uspěl s italodiskem a přezdívkou Fancy. Hned jeho debutový single Slice Me Nice moc hezky zabodoval.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio. Tento týden se vám opět vyplatí s námi vstávat. Kromě aktuálních informací a hudby 80. let pro vás máme soutěž o rodinné vstupenky do českých jeskyní. Vy sami si rozhodnete, kterou ze 14 jeskyní navštívíte a jestli se v jejich chladu schováte před horkým sluncem a nebo se v nich ukryjete před deštivým počasím. O vstupenky hrajeme až do pátku před 8:30 a k výhře vám stačí jedno jediné správné slovo. Hrajeme totiž kvízovou hru Ano nebo ne. Tak si to nenechte ujít a na detaily se určitě podívejte na náš web signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Na Signál rádu dospíval Michael Jackson a my se tady ve studiu budeme za chvíli střídat. Jestli jste poslouchali od rána, tak víte, že dnes je den čokolády a taky je den malinové zmrzliny. Obojí se skvěle hodí k dalšímu poslechu 80. z našeho vysílání. Pro dnešek se tedy loučí Jirka Svoboda, dál už s vámi bude Lukáš Frelich a já se na vás budu těšit zítra v 6 ráno. Ahoj, a tohle jsou Albano a Romina Power.

0: Chris Isaac, je 11 hodin, tady je Signál Rádio, krásné úterní dopoledne. Za moment to nejlepší z 80. Bryan Adams, Samantha Fox nebo třeba Kamufláž. Takhle chutná naše 80. léto. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 5. kilometr ve směru k dálnici D7. Tady je neprůjezdný a uzavřen pravý jízdní pruh. V něm je nehoda dodávky s náklaďákem. Místo ale zůstává s opatrností průjezdné. Tak tu dejte nohu z plynu a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 7.7. Pěkné červencové dopoledne, přeje Lucie Jesinková. Prezident Petr Pavel dnes ráno zamířil na dvoudenní summit NATO do turecké Ankary. Vládní část tuzemské delegace, kterou vede premiér Andrej Babiš, odletěla z kbelského letiště už dříve. Vládní představitelé si účast prezidenta na summitu nepřáli. Pavel se zúčastní všech hlavních částí summitu. České úřady prověřují další nelegální domovy pro seniory, kde inspektoři našli vážné nedostatky v péči. V jednom zařízení byl senior silně podvyživený, téměř nevnímal, odmítal jídlo a musel být převezen do nemocnice. Kontroly odhalily i špatnou hygienu, rizikové zacházení s léky, nedostatek personálu a porušování důstojnosti klientů. Provozovatelé často fungují bez registrace, čímž se vyhýbají pravidelným kontrolám. Ombudsman i kraje upozorňují, že podobných zařízení mohou být v Česku vyšší desítky a připravují návrhy na zpřísnění pravidel. V blízkosti hotelu v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, byly hlášeny výbuchy. Podle stanice Al Jazeera se jednalo o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města. Macron je teď na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Shara. Macron cestou do paláce údajně žádné výbuchy nezaslechl. Dodejme, že jedna z bomb byla umístěna v kontejneru na odpadky a druhá ve vozidle nacházejícím se blízko hotelu.
0: Co se děje v regionu?
2: S dobrou zprávou přichází pražský dopravní podnik. Rekonstrukce tramvajové trati vedoucí kolem Pražského hradu, která je zavřená od března, bude oproti plánům dokončena o týden dříve. Přerušení provozu mezi zastávkami Chodkovy sady a Brusnice má díky změně postupu prací skončit už v pátek 10. července. Původní termín byl pátek 17. července. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes odpoledne šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakovou, Japonkou postavenou o 4 příčky níže. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se Muchová střetne po sedmé.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je většinou oblačný a zatažený, i když místy se objevuje sluníčko. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Jedenáct hodin, 4 minuty, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Turnova, konkrétně k vodě. A teď se o začátek první společné hodiny postará Joe Cocker. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.
4: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Brian Adams teď zpříjemnil dopoledne. Obyvatelé a návštěvníci Turnova se mohou radovat z novinky. Ve městě nedaleko Českého ráje skončila výstavba biotopů na místě bývalého koupaliště v Dolánkách u řeky Jizery. Starosta města Tomáš Hocky říká, že nejde o klasické koupaliště, ale o místo k trávení volného času, kde bude možné se osvěžit ve vodě.
1: Koupání těm odvážným je tady samozřejmě umožněno. Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké jezery, do prostoru nadjezd, kde se koupe skoro půlka Turnova. A ty, co chtějí vlastně krásnou čistou vodu se všema vychytávkama, atrakcemi a dalšíma záležitostmi, tak si navštíví naši Maškovou zahradu, koupaliště, který je prostě k tomu celému uděláno.
0: Nový areál s přírodním jezdírkem v Turnově u řeky Jizery by se měl plně otevřít do konce července. A když už vás nebude bavit opalování nebo koupání, můžete zajít navštívit nedaleký Dlaskův statek nebo vyrazit do mnoha krásných míst v Českém ráji.

0: Posloucháte Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Vypadá to, že do České republiky dorazí další vlna veder, užijeme si sluníčka a pak jako vždycky nastane den, kdy bychom rádi trošku chládku. No a pokud nemáte doma klimatizaci, tak vás můžu pozvat na místo, kde je 7 až 9 stupňů zcela běžně, ať venku je jakékoliv počasí. Jsou to jeskyně, navštívit můžete třeba Koně pruské, Chýnovské nebo třeba jeskyně na Špičáku. Celkově na výběr jich budete mít 14 a můžete si do jedné zajít úplně zadarmo. Společně s dětmi dáme vám totiž rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kterékoliv z jeskyní. Jediné, co pro to musíte udělat, je poslouchat naše vysílání ráno a zahrát si s námi naši kvízovou hru Ano nebo ne. Šance na výhru je 50 na 50, však už to znáte, tak vám budu zítra ráno držet palce. Další podrobnosti najdete u nás na webu signalradio.cz.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Kapela Elán a Signál Radio. Za chvíli zahraje Kim Wilde, Rod Stewart nebo třeba Roxette. Osmdesátkové léto. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: Eddie Grant, chvilku před polednem na Signál rádiu. Za moment zazní Tina Turner, UB40 nebo třeba Eurythmics. Takhle bude znít a vypadat naše osmdesátkové léto. Teď už nesmí chybět zprávy s Lucí Sinkovou a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, jděte na Praze 3 na Bazilejském náměstí. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem a vytváří se kolona. Na místě jsou taky policisté a snaží se nějakým způsobem korigovat dopravu. Počítejte s výrazným zdržením a hlavně jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál rádia. Motoristická soutěž Rally Bohemia už dávno oslavila padesátku a patří v Čechách a na Moravě k těm nejlepším. Jaké jsou poslední přípravy na nadcházející víkend, probere kolega Luboš Dvořák se svými hosty. Budou jimi manažer závodu Petr Pavlát a pokračovatel závodnické dynastie Věroslav Cvrček. Nenechte si ujít další zajímavý rozhovor u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 7.7. hezké poledne, přeje Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Návrat elektronické evidence tržeb projednávají poslanci. Ministryně financí Alena Schillerová ji považuje za přínosnou v boji proti omezování šedé ekonomiky. Zdůraznila, že to není návrat ke staré podobě EET, že třeba nebude nutné tisknout účtenky. A ještě dodala, že evidence tržeb není projevem nedůvěry státu vůči podnikatelům. Léto přeje koncertům, festivalům a dalším kulturním akcím, ale také podvodníkům se vstupenkami. Zájemci by měli být při nákupu lístků velmi opatrní, hlavně pokud je pořizují z neoficiálních zdrojů. Podvodníci totiž často nabízejí falešné vstupenky nebo jeden lístek prodají více lidem. Největší riziko je u žádaných koncertů a akcí, kde se vstupenky rychle vyprodají. Organizátoři proto zavádějí ochranná opatření, například vstupenky na jméno nebo měnící se QR kódy. Odborníci doporučují nakupovat pouze u ověřených prodejců a být obezřetní hlavně na sociálních sítích. Microsoft zruší 4800 pracovních míst, což je přes 2% jeho globální pracovní síly. Reorganizuje herní divizi Xbox a odprodá až 5 studií.
0: Co se děje v regionu?
2: Dopravní podnik chystá další velkou rekonstrukci tramvajové tratě. Od 18. července do 10. srpna se bude opravovat úsek Lazarská, Národní třída, Národní divadlo, Újezd. Dojde tu na výměnu kolejí, obnovu podloží a modernizaci tratě. Tramvaje tak pojedou po objízdných trasách. O den dříve, 17. července, skončí výluka na trati mezi Andělem a Radlickou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kouč Luboš Bartoň a generální manažer Jiří Velš po vyřazení českých basketbalistů z kvalifikace mistrovství světa po základní skupině H uvedli, že je to pro tým s třemi vítězstvími a třemi porážkami velké zklamání. Byli jediní z 8 evropských skupin, kterým k posunu do druhé fáze tato bilance nestačila. To ve skupinách C, E a F, Bosna a Hercegovina, Izrael a Nizozemsko postoupili s dvěma vítězstvími.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, místy se může objevit sem tam sluníčko. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Povane místy čerstvý západní vítr, který může dosahovat až 55 km v hodině. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 12 hodin a 2 minuty. Potok, Botič a vodníci. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Pet Shop Boys na Signál Rádiu. Hezké úterní dopoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, když se řekne Praha, hned druhým dechem dodáváme Vltava. Ale v Praze najdete i další toky. A my si dnes budeme povídat o Botiči, který vyhloubil ohromné Nuselské údolí a s trochou nadsázky můžeme říct, že nejvyšší pražský most, tedy most Nuselský, vede právě přes Botič. Název Botič je doložený už v 12. století. Jméno je odvozeno od staročeského slova botění, což znamenalo nabývání objemu, v případě potoka tedy rozvodňování. Jméno Botič tedy přímo varuje před tím, že se tento nenápadný potůček dokáže bleskově proměnit v zdravou řeku. Což se k překvapení některých Pražanů stalo i v roce 2013, kdy se najednou valila voda záběhlicemi. Tok v Nuselském údolí měl i jiná jména. Říkalo se mu Vinný potok, protože vršovice a svahy Nuselského údolí byly pokryté rozsáhlými vinicemi. Ostatně v Grébovce se víno pěstuje dodnes. V 15. století během husitských válek dostal Botič úplně nové biblické jméno Cedron. Údolí potoka husitům připomínalo biblickou krajinu kolem potoka Cedron, kterým chodíval Ježíš do zahrady Gesamacké. Botič má dvě tváře, romantickou divočinu a pak v betonu svázaný městský kanál. Délka toku je 35 kilometrů, z toho celkem 21 kilometrů protéká Prahou. Nad Hostivarskou přehradou je Botič přírodním klenotem. Potok se kroutí a vytváří meandry. Žijí zde ledňáčci, vidry a dokonce i úhoři. Dokonce jsou místa, kde si připadáte jako v lužním lese. Jakmile ale potok vstoupí do zastavěných částí Michle, Nuslí či Vršovic, je spoután do kamene a betonu. Dlouhé úseky toku vedou kompletně v podzemních tunelech a potrubí, například pod obřím vlakovým seřadištěm. Jelikož kolem Botiče stávalo na 30 mlýnů, je jasné, že se to v jeho vlnách vodníky nehemžilo. Každý správný mlýnský náhon, tůň nebo rybník měl svého vlastního zeleného mužička. Pražské pověsti si pamatují hned několik botičských hastrmanů. Někteří byli dobrosrdeční sousedé, jiní pěkní šmejdi. U hamerského rybníka v Záběhlicích žil podle pověsti vodník Módeman, nosil elegantní kabátek a na rozdíl od venkovských hastrmanů si potrpěl na městskou módu. Měl bodky vyleštěné tak, že se v nich člověk mohl vidět. V Nuselském údolí, kousek od místa, kde dnes stojí divadlo na Fidlovačce, fungoval Nuselský mlýn. Zdejší vodník byl známý tím, že strašně rád chodil do místních hospod na pivo. Měl ale jedno přísné pravidlo, nikdy nesměl dopustit, aby mu uschnul levý šos, jinak by ztratil svou kouzelnou moc. Hostinci proto vždycky sedával na židli hned u dveří, aby mohl v případě nouze rychle skočit zpátky do Botiče. Místní si ho předcházeli, věřili, že dokud u nich nuselský hastrman pije, mlýnské kolo bude mít vždycky dost vody a pivo v Nuslích neskysne. Ne všichni botičtí vodníci, ale byli lidumilové. Ten, který hlídal náhodně ve Vršovicích, v místech dnešní vršovické třídy, byl vyhlášený protiva. Nesnášel, když mu místní kluci házeli do vody kameny, nebo když hospodyně na břehu prali prádlo. Jeho nejoblíbenější zábavou bylo topení mlynářských pomocníků. Dělal to ale rafinovaně. Proměňoval se v krásného bílého koně, který se pásl u Botiče. Když na něj nějaký nic netušící chasník sedl, kůň s ním skočil rovnou do nejhlubší tůně. Vršovičtí se před ním měli na pozoru a v noci se břehům Botiče vyhýbali obloukem. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Barbara Streisand, tady je Signál Rádio. Demolice obchodního centra a výstavba nových bytů. To vše se chystá v Brně. Podrobnosti přidám za chvíli. Do té doby hrajeme Madonna, Prince a nebo třeba Bee Gees.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. V Brně se připravuje stavba nového bytového domu. Lokalitou je Bystrc. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: V brněnské Bystrci začala demolice bývalého obchodního centra Letná. Objekt vlastní společnost B Letná SRO, která připravuje jeho proměnu na 7-patrový polyfunkční dům s byty a komerčními prostory. Chátrající budova ze 70. let minulého století má zmizet do konce letních prázdnin. Budova byla opuštěná zhruba 25 let a podle radnice městské části se dlouhodobě jednalo o problematické místo. Ruiny bývalého obchodního centra Letná byly již delší dobu problematickým místem. Počínaje černou skládkou, konče bezdomovci, kteří se tam opakovaně vyskytovali. Blízkost základní školy ten problém ještě umocňovala. Bourací práce ale přinesou obyvatelům dočasné zhoršení podmínek v okolí. Bude zvýšená hlučnost, prašnost i dopravní zátěž při odvozu suti. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

Za pár minutek udeří 13. hodina a společnost vám dělá signál rádio. Osmdesátkové léto bude znít následovně Nazaret, Tuto Cotugno a nebo třeba zpěvačka Cher. To vše nás čeká už za moment. Teď je nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.

0: Rádio Doprava.
1: Pozadejte v Praze na Zbraslavi, most závodu Míru hlásí nehodu dvou osobních vozidel, projíždí se kyvadlově jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte, nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Po prodlouženém víkendu pěkné červencové odpoledne přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel se dnes na pozvání tureckého prezidenta Erdogana zúčastní neformální večeře během summitu NATO v Ankaře. Novinářům to řekl před odletem na summit. Vládu bude na večeři zastupovat premiér Andrej Babiš, kterého doprovodí manželka Monika. Průměrná cena ojetých aut prodávaných na českém trhu v červnu proti předchozímu měsíci klesla o 2% na nejnižší letošní hodnotu 320 800 korun. Meziročně se naopak o 3% zvýšila. Na pořadí nejprodávanějších značek tuzemského sekundárního trhu se meziročně nic nezměnilo. Dominanci v prvním pololetí udržela domácí značka Škoda. Druhou příčku zaujímá Volkswagen a o třetí a o čtvrtou se perou Ford a BMW. První pětici uzavírá Mercedes. Při bombových útocích v blízkosti hotelu Four Seasons v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, bylo zraněno nejméně 18 lidí, a to včetně 4 policistů, uvádí to syrské úřady.
0: Co se děje v regionu?
2: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7 podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kromě tradičně náročných tras se musí cyklisté v úvodu letošní Tour de France vyrovnat také s vedry dosahujícími až 40 stupňů Celsia. Obhájce prvenství Tadej Pogačar v této souvislosti hovořil o logistické noční můře. Olympijský vítěz v cross country horských kol Tom Pidcock si zase na rozpálených silnicích připadal jako uvařený. 40 atakovaly teploty v pondělní třetí etapě v Pyrenejích a týmy bojovaly o každou lahev s vodou. Bylo to jako válečná zóna. Každý se snažil dostat k lahvi, popsal Brit Pitko.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, místy se může objevit sem tam sluníčko. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Povane místy čerstvý západní vítr, který může dosahovat až 55 km v hodině. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment se budeme věnovat dovoleným. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start laid back. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tuto Kotúňo na Signál rádiu. K našemu ránu neodmyslitelně patří informace, co se hodí. Zásadní detail měl ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Letní prázdniny se pomalu rozjíždí, někdo vyrazil za dobrodružstvím hned na jejich začátku, někdo si to nechává až na další týdny. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni.
2: Dovolenou v tuzemsku plánuje letos 32% lidí, tedy o 5 procentních bodů méně než před rokem. Podíl těch, kteří letos dovolenou neplánují vůbec, stoupl z 23 na 28%. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS a více k průzkumu za zadavatele prozradí Vlastimil Divoký.
3: Dovolenou v zahraničí si letos dopřeje stejně Čechů jako v loni. Podle průzkumu vyrazí letos na dovolenou 72% Čechů. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
2: Není důležité, jestli zůstanete během léta v Česku nebo vyrazíte do zahraničí, zážitky je možné sbírat kdekoliv. Stejně tak kdekoliv na světě můžete poslouchat i Signál rádio, a to díky mobilní aplikaci, tak si ji nezapomeňte do telefonu stáhnout.
0: Zítra budeme znovu vstávat s vámi, nebudou chybět informace, přehled očekávaných událostí a taky do hry vstoupí naše kvízová hra Ano nebo ne. To vše mezi 6 a 11.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1982 a hitovka, která vznikla trochu zvláštním způsobem. Chris DeBurge, taky Maria McKee a nebo třeba Chicago vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Na začátku byla televizní show, ve které vystupovala Diana Ross. Právě u této dámy našel americký hudebník inspiraci pro vznik velkého hitu. Navíc je to jediná skladba téhle formace, co vydržela 2 týdny na prvním místě americké hitparády a zároveň poslední single, který se dostal do top 40. Žádné další nahrávce se to už potom nepovedlo. Stevie Miller Band Abracadabra.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, krásné odpoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Michael Jackson, Sandra nebo Ricky Epovery. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 78,5 km ve směru k dálnici D7. Tady je dopravní nehoda, která vás přibrzdí, protože neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Nárazově se tedy zdržíte, počítejte s tím a šťastnou cestu. She's a

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne stále přeje Lucie Sinková. Do celoevropské policejní akce zaměřené na odhalování obchodování s lidmi se v červnu zapojilo 220 českých policistů. Ve vytipovaných místech zkontrolovali přes 60 provozoven, více než 670 lidí a 5 vozidel, uvedla dnes Barbora Kudláčková z tiskového oddělení Národní centrály proti organizovanému zločinu. Nikoho nezadrželi, na místě řešili přestupky a další získané informace teď vyhodnocují. V době letních prázdnin se děti mohou častěji potýkat s osamělostí nebo sociálním vyloučením. Tráví také více času v online prostředí, což sebou nese rizika, že se stanou obětí zneužití. Na tiskové konferenci na to dnes upozornili národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková a expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová z Ministerstva vnitra.
2: Pokud ztrácejí ten identifikační bod ve škole, tam ty děti opravdu mají povinnost chodit, tak potřebují nějaký pevný bod pro ty 2 měsíce. Je důležité pro dítě připravit program. Ať už se jedná o příměstský tábor nebo pobytový tábor, spousta dětí sportuje, takže potom v létě sportovní soustředění.
1: Režisér Jan Hřebek dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích se představí Eva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová. A ve velkém sálu Termálu se dnes uskuteční světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu kolumbijského snímku 5 let a 4 měsíce.
0: Co se děje v regionu?
1: V části Prahy 4 zůstává od čtvrtka kvůli porušená horkovodním potrubí na 12 000 domácností bez teplé vody. Podle pražské teplárenské se mají dodávky obnovit do zítřejší 23. hodiny.
0: Sport.
1: Hokejový útočník David Kempf ukončil své působení v NHL a uzavřel 3letou smlouvu s Litvínovem. Do roku 2029 se klubu upsali i Ondřej a David Kašovi. A fotbalisté Argentiny dnes mohou udělat další krok obhajobě titulu mistra světa, více ví Petr Plintovič.
3: Argentina na úvod vyřazovací fáze vyřadila Kapverdy až v prodloužení a v dnešním osmifinále narazí na Egypt. Výkop je v 18 hodin. Závěrečné osmifinále na mistrovství světa obstarají od 22 hodin fotbalisté Švýcarska a Kolumbie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, místy se může objevit sem tam sluníčko. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Povane místy čerstvý západní vítr, který může dosahovat až 55 km v hodině. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 4 minuty, tady je Signál Rádio. Za moment nebude chybět pohled do hudební historie a teď se o začátek dalších společných 60 minut postará Jason Donovan. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Zpěvačka Sandra teď s námi na Signál Rádiu. Svatba ještě předtím, než se pár stal slavným. O kom je řeč, prozradí kolega Lukáš Bláha a hudební historie.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Díky prvnímu návratu se ocitáme na čistě hudební svatbě. 7. července 1971 si Björn Ulvaeus a Agnetha Fältskog řekli ve švédském Verumu své ano, tedy ještě předtím, než se s Abou stali mezinárodními hvězdami. Manželství jim nakonec vydrželo 8 let.

Posouváme se až do roku 2007. To proběhla série benefičních koncertů pod názvem Life Earth na podporu angažovanosti v boji proti klimatickým změnám. Vystoupilo na nich přes 150 umělců na 11 místech po celém světě a duchovním otcem celé akce byl někdejší americký prezidentský kandidát Al Gore. Red Hot Chili Peppers, Madonna, Stinga, Foo Fighters, Duran Duran a celou řadu dalších hvězd sledovali prostřednictvím živých přenosů více než 2 miliardy lidí.

V neposlední řadě ještě budeme gratulovat k významným kulatinám. 80 svíček z dortu totiž dnes svoukne zpěvák Fancy. Ten přišel na svět v Mnichově jako Manfred Alois Egid a nejprve nahrával písně v typickém německém šláger stylu pod jménem The Steiges. Až posléze v roce 1984 uspěl s italodiskem a přezdívkou Fancy. Hned jeho debutový single Slice Me Nice moc hezky zabodoval.

0: Eight Wonder a Signal Radio. Legendární loutková postava Hudvínek je s námi už 100 let a slavit se bude i v Praze. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby pošlu další osmdesátky, třeba Laura Branigan, taky Inexis nebo Alphavel. Uživejte odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Radio. Letošní sté narozeniny slavného Hurvínka si připomíná i hlavní město. Na Hurvínkovou výstavu zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, kdo z nás by ho neznal. Je celkem jedno, kolik nám je. Jsem si celkem jistý, že všem, kteří mě právě teď posloucháte, Hurvínek životem prostě prošel, anebo i stále prochází. Divadlo Spejbla a Hurvínka je s hlavním městem spjaté dlouhodobě. I proto magistrát otevřel speciální výstavu s názvem Hurvínek 100 – Kouzlo loutkářské dílny. S ikonou české kultury, kterou Hurvínek bezesporu je, se můžeme blíže seznámit před budovou nové radnice na pražském Mariánském náměstí. Výstavní panely tu zpřístupňují všechna dobrodružství, která hrdinové tohoto divadla za 100 let prožili. Nechybí ani možnost poslechnout si slavné dialogy a k vidění tu jsou také figury, které mohly v minulosti diváci vidět na jevišti divadla a některé z nich dokonce stále hrají. Na tuto výstavu můžeme na pražské Mariánské náměstí vyrazit až do pátku 31. července, tak určitě vyražte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Duren Duren, chvilku před 15. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment vám dáme další osmdesátkové léto v podobě toho nejlepšího hudebního. Europe, Brian May nebo třeba skupina ABBA. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 22. a půlcí kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda na kladňáku s osobákem. Komunikace ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. Další komplikace vás potom čeká na Evropské ulici u nájezdu na pražský okruh. Tady je nehoda dodávky s osobákem a nárazově se zdržíte. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, 15. hodina je tady, na Signálu přichází další zprávy, tentokrát s Honzou Navrátilem, vítejte. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda opět zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí, podporují oborové organizace a také komory. A podle konzervativního odhadu ministerstva financí má ročně přinést až 14,4 miliardy korun. V úvodu dnešního druhého čtení návrhu zákona to ve sněmovně řekla ministryně financí Alena Schillerová.
2: Evidence tržeb určitě není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Jde o standardní nástroj moderní správy daní. Více než 20 evropských států využívá obdobné systémy a ve světě jde o naprosto běžnou praxi. Ostatně říkají to i nezávislí ekonomové z Univerzity Karlovy, a to přímo ve studiu Centra veřejných financí, která se věnuje daňovým dopadům EET a která byla zveřejněna minulý týden.
1: Lidé při zbraňové amnestii odevzdali 5918 kusů zbraní. Dosud druhý nejvyšší počet. Donesli i 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a 64 kilo výbušnin. Doplňme, že amnestie byla vyhlášena v polovině ledna na půl roku. Francouzský odvolací soud rozhodl, že vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků. Podle soudu nesmí vykonávat veřejnou funkci po dobu 45 měsíců a musí zaplatit pokutu 100 000 eur.
0: Co se děje v regionu?
1: Dopravní podnik chystá další velkou rekonstrukci tramvajové tratě. Od 18. července do 10. srpna se bude opravovat úsek Lazarská, Národní třída, Národní divadlo, Újezd. Dojde tu na výměnu kolejí, obnovu podloží a modernizaci tratě. Tramvaje tak pojedou po objízdných trasách. O den dříve, 17. července, skončí výluka na trati mezi Andělem a Radlickou.
0: Sport.
1: Hokejový útočník David Kempf ukončil své působení v NHL a uzavřel tříletou smlouvu s Litvínovem. Do roku 2029 se tomuto klubu upsali také Ondřej a David Kašovi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, na severovýchodě se místy vyskytují přehánky a teploty se pohybují kolem 28 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná, místy s deštěm a teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Zítřejší den nabídne polojasnou oblohu, vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 8 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 20 a 25 stupni. Na Moravě bude kolem 27 a na horách pak kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Vrací se Lukáš a nabízí další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 2 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Taky si hlídáte sacharidy, pak se možná řídíte jedním z doporučení, které ale nemusí být pravdivé. Víc odhalím už za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a posílám si síkeč.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Skupina Europe teď s námi na Signál Rádiu. Příjem sacharidů si v posledních letech dost hlídáme. Všeobecně se vlastně zajímáme více o to, co vlastně jíme. Jenže podle poslední studie věříme některým doporučením, které jsou spíš mýty. Třeba sladké snídaně jsou nezdravé, sacharidy způsobují cukrovku, po sacharidech se tloustne nebo po 5. hodině odpolední je sladké zakázané. Dle odborníků jsou to naprosté mýty. Pravda je taková, že naše tělo sacharidy potřebuje. Daleko složitější je, co sladkého zvolíme a v jakém množství. Dodržení denní dávky vede k hubnutí a dobré kondici. Někteří specialisté dokonce říkají, jeste v kolik chcete. Tělo prostě neví, kolik je hodin. Hlavně se nepřejídat.

0: Popcorn a diskotékové rytmy, u kterých ještě chvíli zůstaneme, protože je 7. července a narozeniny dnes slaví velká legenda, která udávala Eurodisco v 80. letech. Kdo to je, zjistíte na našem Facebooku a mimo jiné nechybí ani zmínka, co se řešilo nebo o čem byl dnešní díl pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Pakliže jste ho v našem vysílání nestihli, tak se mrkněte, třeba až pojedete z práce a já vám k tomu budu hrát další osmdesátky. Loretta Georgi, Diana Ross nebo John Waite.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15, tady je Signál Rádio, krásné odpoledne. Už tady nejsem sám, jsme tady ve dvou, Adam dorazil, ahoj.
1: Ahoj, Luky. Když počítáš moje osobnosti, tak je nás tady víc ještě.
0: Dobře, já jsem se chtěl dostat k jedné zásadní věci. Včera byl státní svátek. Ano. Většina lidí měla volno, včetně mě. A já mám pocit, že dneska je pondělí. Přitom je už dávno úterý.
1: Ano, já to
0: chápeš
1: mám,
0: to?
1: Ano, chápu, já to mám úplně stejně. Já jsem včera vysílal a tím, že tady byly jinak ty časy, protože byl svátek, tak já jsem měl celou dobu za to, že je neděle. A já jsem tak, když máme třeba rozhovor, máme ho v neděli a ve středu, tak jsem myslel, že už bude jako ten den, že je neděle a že bude, takže jsem zval na rozhovor, který jako by měl být ve středu a já jsem říkal dneska, že je ten rozhovor.
0: Jo, takhle.
1: Tak jsem to několikrát, ale já jsem si to naštěstí vždycky v tom vstupu tak nějak jako uvědomil. Ten můj mozeček malej to naštěstí vždycky stihnul pobrat, jo, tak jsem se vždycky zarazil, říkám ne, pardon, já to mám jinak.
0: Tak jenom pro kontrolu. Co je dneska za den? Ne.
1: Dneska je úterý.
0: Ano, je úterý, to je správně 7. července. Ada s vámi dál, možná vás vezme zpátky v čase do pondělka třeba. Každopádně nic to nemění na tom, bude s vámi po 16. Já se loučím a těším se zítra v 11 dopoledne.

0: Hladěné máte odpolední signál rádio, kde ani dnes vám nebude chybět to nejlepší z 80. let. Už příští hodině nám tady bude hrát ještě Phil Collins, Tight Fit nebo Eurythmics. Teď se ještě podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Pražský okruh hlásí nehodu náklaďáku a osobáku na 61. kilometru ve směru na D10, kde se aktuálně tvoří dlouhé kolony. Počítejte i s 10-minutovým zdržením. Zdržet se můžete několik minut i ve Strahovském tunelu v Praze. Tam se srazila dvě osobní auta směrem od Smíchova. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další dnešní zprávy, vítejte. Česko přesměruje peníze do programu, ve kterém se pořizují zbraně na pomoc Ukrajině. Řekl to dnes ministr zahraničí Petr Macinka. Připomeňme, že vláda dosud dávat peníze na zbraně odmítala. Ministr Macinka také řekl, že vláda věděla o pozvání pro prezidenta Petra Pavla na neformální večeři lídrů členských zemí Severoatlantické aliance. Bližší informace o Pavlově programu ale ministr zahraničních věcí nemá. Český hydrometeorologický ústav vydal dnes popoledne výstrahu před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Kvůli suchému, teplému a větrnému počasí platí až do odvolání pro část Jihomoravského kraje. A americký prezident Donald Trump přiletěl na summit Severoatlantické aliance do Ankary. Vítal ho turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, píše o tom agentura AP. Trump se má zúčastnit dnešní večeře s lídry.
0: Co se děje v regionu?
1: Dva nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rýgrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou. A hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně. V létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin.
0: Sport.
1: Plavec Jan Foltín vyrovnal na úvod juniorského mistrovství Evropy v Mnichově vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil z rozplaveb do večerního semifinále nejrychlejším časem 27,18, kterým zároveň vylepšil rekord celého šampionátu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, na severovýchodě se místy vyskytují přehánky a teploty se pohybují kolem 28 stupňů. V noci na zítřek bude obloha oblačná, místy počítejme s deštěm a s teplotami, které klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne polojasnou oblohu, vítr zítra zafouká od severozápadu a k večeru bude slábnout. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 20 a 25 stupni. Na Moravě bude kolem 27. Na horách zítra čekejme teplotu kolem 15 stupňů Celsia. Zprávy 16 hodin končí. U dalších se těší za hodinu Honza Navrátil. Teď už nabízíme další 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Posloucháte úterní Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Áda Adam. Přeju vám pohodové odpoledne té nejlepší muziky z 80. let. Pomalu to budou Eurythmics a k tomu si už za pár minut povíme o průzkumu, který mapuje, kolik Čechů letos plánuje dovolenou a další zajímavé info. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl Phil Collins na Signál Rádiu. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, což je o něco méně než v loni. Podíl těch, kteří letos dovolenou neplánují vůbec, stoupl z 23 na 28%. Více k výsledkům průzkumu řekl za zadavatele Vlastimil Divoký.
1: Dovolenou v zahraničí si letos dopřeje stejně Čechů jako v loni. Podle průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu vyrazí letos na dovolenou 72% Čechů, 40% do zahraničí, zbylých 32% ji stráví v České republice. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
0: Ať už plánujete dovolenou doma nebo v cizině, všude vám může hrát Signál Rádio díky naší mobilní apce, tak si ji nezapomeňte stáhnout zdarma přes Google Play nebo App Store.

0: Bonnie Tyler jste ladili na Signál Rádio, které ještě tento týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek soutěží o zajímavou cenu.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Ano, je to tak, až do pátku s námi můžete každé ráno hrát kvízovou hru Ano nebo ne a možnost získat tak rodinnou vstupenku do několika jeskyní v celém Česku. Sami si můžete vybrat, kam vyrazíte. Počítejte ale s tím, že do některých jeskyní je třeba si předem včas rezervovat termín. No a jak rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kteréhokoliv ze 14 jeskyní vyhrát? No stačí na výzvu moderátora se dovolat do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Ano, takhle jednoduché to je. Tak vám moc držíme palce. Více info na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: nejlepší z 80. let. Rozhovor Signál Rádia.
1: Motoristická soutěž Rally Bohemia už dávno oslavila 50. a patří v Čechách a na Moravě k těm nejlepším. Jaké jsou poslední přípravy na nadcházející víkend, probere kolega Luboš Dvořák se svými hosty. Budou jimi manažer závodu Petr Pavlát a pokračovatel závodnické dynastie Věroslav Cvrček. Nenechte si ujít další zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio. Posloucháte online na Signál Rádio.

0: Zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde nás bude v příští hodině čekat další parádní muzika. Hrát nám tady budou ještě například M People, U2 nebo Marihead. Užívejte si naplno s námi 80kové léto.
1: Signál Rádio doprava.
0: Se zúžením počítejte na D1 na 340. kilometru ve směru do Ostravy, kde je nehoda osobáku. Pozor si dejte i na nehodu na D1 na 308. kilometru ve směru na Brno. Pěkný poslech za volantem vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 17. hodinou je na signálu čas na zprávy. Prezident Petr Pavel dnes řekl, že opět navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Podle prezidenta je koordinace zahraniční politiky naší země nezbytná. Do letošního už druhého ročníku dobrovolného vojenského cvičení armády se v Česku zapojí více než 1000 plnoletých středoškoláků. V kasárnách Hradní stráže na Pražském hradě dnes ráno do výcviku nastoupilo 49 z nich. Převzali vojenské uniformy a také se ubytovali. Více k jejich dalšímu programu říká náčelník oddělení přípravy a velitel výcviku Wilhelm Freit.
2: Něco je teorie, takže musí se naučit různé ustanovení zákona o vojácích, ale samozřejmě mají tu praktickou část, takže budou se maskovat, budou používat plynové masky, střelbu samozřejmě, házení granátem. Cvičící vstávají v 5:30 ráno, mají trošku chvilku pro sebe a potom mají ranní cvičení, rozcvičku, protažení, takovou přípravu na ten den. Samozřejmě snídaně a hned se začíná v 8 ráno, už se začíná cvičit. Končí večerku ve 22 hodin, ale samozřejmě mají tam po večeřích kolem té 20. hodiny chvilku na sebe, zase hygiena a spát.
1: Dodejme, že výcvik vyvrcholí slavnostní vojenskou přísahou 31. července na Pražském hradě. Po absolvování studenti získají status vojáka v záloze. Novelu zákona o odtajnění činnosti bezpečnostních složek komunistického režimu a také o zřízení archivu dnes schválil maďarský parlament. Podle maďarských médií pro tuto novelu hlasovalo celkem 180 poslanců. Žádný nebyl proti.
0: Co se děje v regionu?
1: Ze statistik dopravní policie plyne, že v červnu na silnicích v hlavním městě zemřeli dva lidé. Začátkem měsíce v Krči po střetu s autobusem zemřel cyklista a na konci měsíce pak senior, kterého v Kamíku srazilo auto. Loni ve stejný měsíc při nehodách v metropoli zemřel jeden člověk. Od začátku letošního roku zemřeli na pražských silnicích lidé tři.
0: Sport.
1: Nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly ve Wimbledonu do čtvrtfinále čtyř hry. Pár Muhammadová, Stolarová porazili 6-3 a 6-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, na severovýchodě se místy vyskytují přehánky a teploty měříme kolem 25 stupňů. V noci na středu bude obloha oblačná, místy i s deštěm a teploty klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Zítřejší středeční den nám nabídne polojasnou oblohu, vítr zítra zafouká od severozápadu do 8 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během středy naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Pokud zítra budete vyrážet nahory, tam počítejte s teplotou kolem 15 stupňů Celsia. Další zprávy končí, mikrofon přebírá Áďa a rozjíždí další hodinu plnou osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Na Signál Rádio nám odbyla 17. hodina, ve které vás bude i nadále provázet moderátor Áďa Adam. Včera byl kromě státního svátku také Světový den polibku. Věřili byste tomu, že ač je líbání něco tak jako v naší společnosti, řekněme, běžného, stále v něčem zůstává záhadou. Některá tajemství se pokusíme odkrýt už za pár minut, tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hrajeme pro vás na Signál Rádiu. Včera jsme měli Světový den polibku. Líbání ale zůstává pro mnohé záhadou, ač je běžnou součástí partnerského života u nás. Evoluční tajemství se pokusili odkrýt experti z Oxfordské univerzity a údajně zjistili, že naši předci se pravděpodobně líbali už před více než 21 miliony let. Další zajímavostí je i to, že polibky nejsou jen lidským projevem. U zvířat to můžeme vidět například u primátů, ale i vlků nebo ledních medvědů. Odborníci sice zjistili, kdy zhruba se líbání vyvinulo, ale už ne proč. Teorie jsou různé, ale stále tak prý nad námi visí otázka, jestli je líbání evolučním rysem nebo jen kulturním vynálezem. Tahle otázka možná nebude zodpovězena, ale co není záhodou, tak to, že tady pro vás máme další skvělé hity na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio, které hraje ty nejlepší hity z let minulých a ještě v této hodině nás tady budou provázet například Rod Stewart, Secret Service nebo Madonna. K tomu nám tady už za pár minut nebude chybět ani další hitovka, kterou si pustíme v rámci našeho Magiče a nezapomeňte, že už zase zítra soutěžíme.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Madonna nám zněla na Signál Rádio, kde dáme prostor opět našemu Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Z naší jedinečné sbírky si vybereme další pohodovou hitovku, a to tentokrát Everybody Wants to Rule the World od anglické poprockové skupiny Tears for Fears. Tahle skladba je vyznamení silného tématu, a to lidské touhy po kontrole a moci. Kromě jejího filozoficky laděného textu si bez pochyby užijete její chytlavý refren, skvělý rytmus a bez pochyby její skvělý typicky osmdesátkový styl. Pojďme si to pustit.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Depešáci nám zněli signál rádiem, kde nás čekají s kolegou Honzou Navrátilem další zprávy a po nich skvělá hudba z éry 80. let, například Ray Parker Jr., Jennifer Rush nebo Freddie Mercury.
1: Signál rádio doprava.
0: Velmi opatrní, buďte tentokrát v Praze v ulici Sokolovská, kde se srazila tramvaj s cyklistou. Hlášenou nehodu máme i na D1 mezi 6. a 7. kilometrem ve směru na Brno, kde proběhla srážka dvou nákladňáků. Počítejte tam kvůli tomu i s 10-minutovým zdržením. Bezpečné večerní jízdy vám přeje Signál rádio.

0: kid. Think I better dance now.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemný úterní podvečer, posloucháte Signál Rádio. I v 18 hodin pro vás máme další dnešní zprávy. Český hydrometeorologický ústav vydal dnes popolední výstrahu před nebezpečím vzniku a šíření požáru.

0: párů. Kvůli suchému, teplému a větrnému počasí platí až do odvolání pro část Jihomoravského kraje. Ceny ropy rostou, a to po zprávách, že několik tankerů v blízkosti Hormuzského průlivu zasáhl neznámý projektil, a to znovu vyvolalo obavy z narušení lodní dopravy v Perském zálivu. Maďarská státní televize oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství. Stává se tak v souvislosti se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost médií. A Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028.
1: Co se děje v regionu?
0: S dobrou zprávou přichází pražský dopravní podnik. Rekonstrukce tramvajové trati vedoucí kolem Pražského hradu, která je zavřená od března, bude oproti plánům dokončena o týden dříve. Přerušení provozu mezi zastávkami Chodkovy sady a Brusnice má díky změně postupu prací skončit už v pátek 10. července. Původní termín byl pátek 17. července.
1: Sport.
0: A ve sportu máme smutnou zprávu. V 98 letech zemřel sportovní gymnasta a dosud nejstarší člen klubu českých olympioniků Jindřich Mikulec. Na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 se podílel na 7. místě družstva. Ve víceboji jednotlivců skončil v 5. desítce. Na mistrovství světa v roce 1958 získal bronz v soutěži družstev.
1: Signál Rádio počasí.
0: Venku je oblačno, místy se vyskytují přehánky a teploty se pohybují kolem 25 stupňů. V noci na středu bude obloha oblačná, místy počítejme s deštěm a s teplotami, které se budou pohybovat mezi 17 a 13 stupni. Zítřejší den nám nabídne polojasnou oblohu, vítr zítra zafouká od severozápadu do 8 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy na signálu v úterý s datem 7. července. Honza Navrátil přeje hezký zbytek dnešního dne.
1: Signál Rádio.

0: jistě je nabitý zajímavou historií. Mezitím nám tady bude hrát další parádní muzika z 80., kterou vás bude i nadále provázet moderátor Áďa Adam.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ghostbusters zněli v našich reproduktorech a teď už kolega Jirka Svoboda s dnešními výročími.
1: Jste se Signál rádiem, je tady 7. červencový den a tehdy byla v roce 1550 v Evropě poprvé k ochutnání čokoláda. Já pro vás mám ochutnávku několika dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2007 v 7 hodin ráno byly v Lisabonu vyhlášeny výsledky celosvětové ankety 7 nových divů světa. Staly se jimi Velká čínská zeď, jordánské skalní město Petra, socha Krista Spasitele v Brazílii, posvátná pevnost Inku Machu Picchu v Peru, pyramida v chrámovém městě Chichen Itza na mexickém Yucatánu, římské koloseum a indické mauzeum Taj Mahal. V roce 1985 se tenis v Německu stal populárnějším než fotbal. Wimbledon vyhrál tehdy 17-letý Boris Becker. V roce 1920 ve Spojených státech poprvé vyzkoušeli rádiovou navigaci letadel. V roce 1892 byly vydány první cestovní doklady. A v tento den byla v roce 1839 slavnostně zahájena železniční doprava na trati Vídeň-Brno. Hned první den provozu došlo k vůbec první srážce vlaku v Evropě. Neopatrný strojvedoucí narazil ve Vranovicích do stojícího vlaku. 5 lidí u toho bylo zraněno.

0: na Signál Rádio, které pro vás hraje ty největší hvězdy z 80. let. Ještě v této hodině si můžeme těšit na Abu, Briana Adamse nebo Be Loved. Za pár minut nás také kolega Luboš Dvořák provede místama, o kterých se prý moc neví, ale stojí za návštěvu. Pěkný zbytek dne se Signál Rádiem.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Renenem se opouští mikrofon, signál rádia. Jsou místa, o kterých se moc neví, ale kolega Luboš Dvořák je rád navštěvuje a teď nám o tom něco poví.
1: Občas testují ve společnosti znalost zákoutí Čech, Moravy a Slezska a při dotazu na zámek Čechy pod Kosířem občas vidím v očích otazníky. Čechy pod Kosířem je moravská obec v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Leží zhruba 10 kilometrů severozápadně od Prostějova v národopisném regionu Haná. Žije zde přibližně 1100 obyvatel. Ovšem jsou dny a akce, kdy se počet lidí v místě i zdvojnásobí. Zámek, půvabné klasicistní místo obklopené rozsáhlým anglickým parkem, láká na prohlídku interiéru vyzdobených obrazy a kresbami Josefa Mánesa, do parku s Mánesovým altánem a malou rozhlednou a také filmovou expozicí Jana a Zdeňka Svěrákových. Ovšem nemají tu jen zámek, ale také hasičské muzeum, protože se tu hasební technika vyráběla. A pak je to muzeum kočáru, největší ve střední Evropě. A cestou k dálnici D35 můžete přibrzdit v Lošticích za olomouckými tvarůšky. Z hojné Hané zdraví Luboš Dvořák. I'm nothing special. In fact...

0: Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer na Signál Rádio, odbyla 19. hodina a my se už za pár minut vydáme do pražské zoo, kde bude brzy zajímavý program věnovaný koním převalského a mongolské kultuře. K tomu nebude chybět ani naše 80ková muzika. Tady už vidím rytmickou lambádu. Áda Adam vás zdraví a přeji vám hezký večer.
0: Signál Rádio.

Na Signál Rádiu jsme si hráli Phila Collinse s Filipem Baileym. Zoo Praha pro vás chystá zajímavý program, a to už na tuhle sobotu 11. července. O co půjde? Čekat na vás bude program, který se věnuje koním převalského a mongolské kultuře. Těšit se tak můžete prý na komentovaná krmení a setkání u výběhu, cestovatelská vyprávění, ukázky mongolské kaligrafie, tradičních oděvů i ochutnávku mongolských specialit. A to není všechno. Zjistit víc můžete i na našich webovkách, kde najdete další lákavé pozvánky na různé akce. To vše na www.signalradio.cz.

0: Kotlík. Ještě se můžeme pyšnit dalšími velkými hvězdami 80. let tady v našem playlistu. A to ještě jako Roxette, Sandra nebo Michael Jackson. Všechny uslyšíte ještě do konce této hodiny. Tak držte signál.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Hladíte vlny signál rádia, taky máte pocit, že hned po probuzení vidíte samé negativní zprávy a urážky lidí na sociálních sítích? Nenechte se mýlit, stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků a právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána, to je rubrika, která vám přinese radost. Každé ráno vám představujeme pozitivní příběhy, zajímavosti a zprávy, které vám zlepší den. Ať už půjde o inspirativní skutky, skvělé vynálezy nebo jen malá radostná překvapení. Chceme prostě všem dokázat, že svět je stále krásné místo. Dobrá zpráva dnešního rána každý všední den po 7. hodině na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio a moderátor Áda Adam vám přeji pěkný večer. Právě teď byla 20. hodina. Doufám, že jste měli klidný start pracovního týdne po prodlouženém víkendu. My se vám budeme další parádní muzikou snažit zlepšit dnešní večer. Mikrofonu se ujmou například Kim Wilde, R.E.M. nebo Rick Astley. Tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Společnost vám dělá signál rádio a teď vám také budou dělat společnost signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Díky prvnímu návratu se ocitáme na čistě hudební svatbě. 7. července 1971 si Björn Ulvaeus a Anita Fältskog řekli ve švédském Verumu své ano, tedy ještě předtím, než se s Abou stali mezinárodními hvězdami. Manželství jim nakonec vydrželo 8 let.

Posouváme se až do roku 2007. To proběhla série benefičních koncertů pod názvem Life Earth na podporu angažovanosti v boji proti klimatickým změnám. Vystoupilo na nich přes 150 umělců na 11 místech po celém světě a duchovním otcem celé akce byl někdejší americký prezidentský kandidát Al Gore. Red Hot Chili Peppers, Madonna, Stinga, Foo Fighters, Duran Duran a celou řadu dalších hvězd sledovali prostřednictvím živých přenosů více než 2 miliardy lidí.

V neposlední řadě ještě budeme gratulovat k významným kulatinám. 80 svíček z dortu totiž dnes svoukne zpěvák Fancy. Ten přišel na svět v Mnichově jako Manfred Alois Egid a nejprve nahrával písně v typickém německém šláger stylu pod jménem The Steiges. Až posléze v roce 1984 uspěl s italodiskem a přezdívkou Fancy. Hned jeho debutový single Slice Me Nice moc hezky zabodoval.

0: Večer trávíte na Signál Rádio. Už zítra krátce po odbytí 10. hodiny na vás čeká zajímavý rozhovor. Motoristická soutěž Rally Bohemia už dávno oslavila 50. a patří v Čechách a na Moravě k těm nejlepším. Jaké jsou poslední přípravy na nadcházející víkend, probere kolega Luboš Dvořák se svými hosty. Budou jimi manažer závodu Petr Pavlát a pokračovatel závodnické dynastie Věroslav Cvrček. Nenechte si ujít další poutavý rozhovor u nás na Signále Rádio už zítra po 10. hodině.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Belinda Carlisle nám dohrává na Signál Rádiu, kde se s vámi loučí moderátor Áda Adam. S touhle krásnou hitovkou odcházím už a opouštím zdejší mikrofon. Ne ale na dlouho. Slyšíme se zase zítra odpoledne, tak se na vás těším. A já vám přeji krásný večer s těmi dalšími parádními osmdesátkami, které tady na vás čekají. Už vidím, že tady budeme hrát například Paul McCartneyho, Bengals nebo Bee Gees. Tak si to užijte a buďte i nadále s námi.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Motoristická soutěž Rally Bohemia už dávno oslavila 50 a patří v Čechách a na Moravě k těm nejlepším. Jaké jsou poslední přípravy na nadcházející víkend, probere kolega Luboš Dvořák se svými hosty. Budou jimi manažer závodu Petr Pavlát a pokračovatel závodnické dynastie Věroslav Cvrček. Nenechte si ujít další zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio. Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.